0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva.